0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlasko Básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no.
5: Na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka,
4: jo? Jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježišmarja. To je umění, pane.
2: A mě to se kdyby se
7: hejbal. Pána, tohle když je umění, tak to já budu pana Orleánska.
1: Ale prosím tě, hedu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile, nějaký
4: drátku. Pak se platí nápad, takže vám se to napadne.
1: Nemáte pocit, že to je
4: obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je
6: obsotko, je obsotko, je obsotko, je
4: obsotko, je
1: obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko, je obsotko,
4: je obsotko, je obsotko, je ale prosím vás, zase člověk musí dívat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se, třeba u toho kámu, že nebo třeba do kůček, to je požitek, kole, tohle, prosím vás, musí požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale co ten exotický ptáček, mě jen tak,
1: ale
4: prosím vás, zase vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivánek,
4: dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, já tomu rozumím já, vy prostě co dělám.
1: Dobře.
4: Co
1: to
4: děláme?
1: No, počkejte, my tomu taky snad rozumíme.
4: Ne,
1: protože se
4: mě dívá.
1: Já se tomu
4: rozumím
1: líp, ne? No dobře,
4: no, tak já se mě odstupem, jak
1: no prosím, já si klidně můžu odstoupit, jste postupovat, tak
4: zvláně, pojďte podívej, no. Se, když člověk sedí, že jak... A ten obrátce musí vnímat prostě v pohodě krásně.
1: Stejně, když nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak tam nic neprodáváte,
6: no, jo.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, protože dálky je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má
4: nějakou... Než tady to umažete, nemá zmák smyslu.
6: Co by pomazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
7: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami,
4: potužvem. To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku. Za stovku? Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře, že jo?
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špa, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Šo jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
2: Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
0: before
3: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tamtéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne to kladivé.
1: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo. Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano. No, černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo koho?
2: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
1: Aha. A čím vás provokoval?
2: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
1: Ale pane Růžička, přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, to byste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
1: takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
2: ale
1: že?
2: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na meruňky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
2: on byl sejti, dali jsme to
1: pryč. Pane Růžička, prosím vás, prosím. No. K věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivým je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: ne. Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, kterýmu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pro pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo. To seš asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady, že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt, jo? Jako G-čko, jo? Jako G, jo? Myslíš jako G-bot, jo? A Jerry říká, no vidíš, ty jsi přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne, Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že má je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to gejčko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já mám jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pane, prosím, já se táty zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říkal: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské Rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme

50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak mi přidávali. Byli jsme na chatě, rychle jsme prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice. A teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal podechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý padla, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá, Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka, páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

0: Náma to otřáslo, zaprvé protože Kraus byl jinak velice slušný člověk. Takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On páno, co to je za víno? My jsme říkali, no, co to povídáš, to bychom museli vidět, on páš, tak pojďte se podívat. Tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžních hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne, pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, zkysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám daruj mi to, on pám chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovu, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On povídá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo. Mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo. Co tady zavolá tohleto v noci? Já pám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá. Pane doktore, prosím pěkně, první pomoc. On pá, jaká první pomoc? Já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. A on pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině v oči, kamaráde. To mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucezou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde to tohle stvořil. Povídá, ne Zakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, Zakop, Zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, vidíte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
1: Copak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
2: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
3: A víte, že i Melí je cizopasník?
2: Jděte.
1: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
2: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
1: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
3: A jak vy to trháte?
1: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
2: A jak se dorozumíváte?
1: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
3: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
1: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
2: A co syn?
1: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
3: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
1: No jo, to je vždycky celá náruč.
2: A to je slyšet, když to dopadne?
1: To víte, že jo, takhle to buchne.
2: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
1: No nelžu vám, takováhle rána.
3: No, to by probudilo i vola.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na nohy, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla her vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pomnot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No, jo.
1: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane, pane Brabec.
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pa, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora.
1: Jo.
2: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší.
2: No. Něco jako, jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říkám.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu.
2: Sklerózu. No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
2: No jo. A to bývá i v hlavě, jo?
1: No je.

0: tačí jméno máte.
1: No, ne? Jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
0: Jo, potom ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
1: Stěžoval jste si na vaši hlavu.
0: Na hlavu, že jo, no jo. To víte, už mě šedivý, no jo.
1: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
0: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
0: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No ta,
0: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
0: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No, říkal jste, že jste byl u řezníka.
0: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: Jo. No.
0: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl ještě.
0: Takže já jsem totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
0: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
1: No tak asi k jídlu, ne?
0: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
0: No tlačenka je k jídlu, jídlu je. To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
1: no, ano,
0: tlačenka.
1: Ano, správně.
0: To vy nevíte, tohle?
1: Jsem, že to vím.
0: No bylo to, bych se divil.
1: Já vím.
0: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
0: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
0: Z tlačenky?
1: No.
0: No já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, tak. Pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak... A kam pak vy?
0: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, Tady jak je to... Kousek tady. No. Vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska se mnou. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samoobsluhy?
0: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
0: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky... Kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
0: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký lístek.
0: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
0: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měla takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
0: Na tom telegramu, ano,
1: že tam máte něco rukou, tak...
0: No jo, tady to je, hele, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Čekejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
0: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík,
0: pravda. Já vím, že nějaký pták jste, ani nevím, jaký.
1: Stehlík.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidám v naší ložnici s mojí ženou.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Dětí v základních školách oproti minulému roku ubude. Přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začne sloužit dnes. Španělsko v létě zaznamenalo největší nadúmrtnost kvůli vysokým teplotám od roku 2015, kdy začal být sledovan počet mrtvých oproti obvyklému průměru, informoval tom agentura EFE. Zemi letos v létě opakovaně zasáhly vlny veder. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Skončil letní režim MHD. Městská hromadná doprava se po letní pauze od 1. září vrátila k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Od úterka se rozjeli všechny spoje určené pro dny školního vyučování a část linek se vrací na své obvyklé trasy. Linky 2 a 12 od 1. září opět jezdí po své standardní trase a znovu obslouží zastávky na Brněnské ulici. Linka 4 dostala novou zastávku v Havlíčkově ulici mezi hlavním nádražím a viaduktem směrem do Hruškových dvorů. Dočasné omezení zůstává na linkách D a F. Obě linky jezdí pouze jednou za hodinu. Na konci září se vrátí ke standardnímu půlhodinovému intervalu. Nové jízdní řády platné od 1. září najdete na webu dopravního podniku města Jihlavy v sekci změn jízdních řádů. Šťastné cesty!

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Připraveno už je dnešní kalendárium s datem 1. září. Pojďme na to, rok 1310. Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou v tento den a v roce 1643 švédská armáda zahájila 9denní neúspěšné obléhání Brna. Rok 1979 americká vesmírná sonda Pioneer 11 prolétá ve vzdálenosti 21 000 km kolem Saturnu. A v roce 1985 americký oceanograf Robert D. Ballard objevil vrak Titaniku. Pojďme nyní ještě k narozeninám. V roce 1929 se narodila herečka Květa Fialová, v roce 1957 kubánsko-americká zpěvačka Gloria Estefan a v roce 1962 slavný fotbalista a trenér nizozemská Ruud Gullit. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a když jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Na sídlišti Polní přibydou nová parkovací místa. Jihlava připravuje úpravu parkování na části sídliště Polní. Projekt rozšíří stávající parkovací plochy, vzniknou nová stání a upraví se také navazující komunikace. Projekt zahrnuje úpravu stávajících zpevněných i nespevněných ploch, které dnes slouží k parkování vozidel. Součástí bude jejich vydláždění nebo vyasfaltování a také vybudování nových parkovacích míst v přilehlé zelení či v místech po přeložených chodnících. Cílem je zvýšit kapacitu parkování a zlepšit podmínky pro obyvatele této části sídliště. Parkování není nikdy dost. Hezký den.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Když neví, tak si to vymyslí.
1: Dobré ráno. Co pak naše zlatíčka, už se ptáme našich dětí. Proč jdou někdy v noci vidět hvězdy a jindy zase ne, holky a kluci?
2: Protože někdy ten měsíček někdy nechce, protože ty hvězdičky nemůžou být pořád.
3: Protože když jsou Vánoce, tak je brzo tma a jdou vidět. A potom, když je léto, tak je zase pozdě tma.
4: Díky tomu, že slunce nesvítí na měsíc, protože měsíc svítí na hvězdy.
5: Protože někdy ty hvězdy můžou zatavit mraky a někdy ne.
6: Pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 99 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Srpen je letos nejtragičtějším měsícem. Zemřelo 57 lidí, meziročně o 4 více.
0: Co se děje v kraji?
1: U Svojkovic na Jihlavsku hořela včera suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár byl ohlášený před 15. hodinou a s hašením pomáhal déle než hodinu vrtulník. K ohni u Svojkovic se vracel 25krát. Hasiči vyslali k události 19 jednotek hasičů. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10530 žáků, méně než loni. Pro zhruba 8440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé je to řádný termín. České basketbalistky po přesunu z Prahy do Berlína čeká dnes generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Duel začne v 16 hodin. O 3 dny později vstoupí Češky do turnaje zápasem proti Itálii.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás právě dneska vezmeme? Vernisáž Jeden život z pletité cesty Aleše Tomana. To je vernisáž výstavy, která začíná dnes v 17 hodin v muzeu Vysočiny Jihlava. Když jako chlapec dostal dalekohled, začala cesta, která ho z rodné Hané postupně zavedla do muzejních sbírek, záchranných stanic, zoologických zahrad i afrických národních parků. K nedožitým 70. narozeninám zoologa Aleše Tomana startuje dnes výstava Jeden život z pletité cesty Aleše Tomana. Prostřednictvím fotografií, osobních dokumentů, předmětů z cesty i vzpomínek rodiny, přátel a spolupracovníků představuje tato výstava osobnost zoologa, dlouholetého zaměstnance Jihlavského muzea, ochranáře přírody a průvodce přírodovědných expedic, který zanechal výraznou stopu v české ochraně přírody i popularizaci zoologie.
0: Kam na Jihlavsku?

0: A je tady září, přejeme hezké úterní ráno s datem 1. září 2026 a zdravíme samozřejmě všechny holky a kluky. No ale právě teď se taky díváme do kalendáře a svátek má dnes Linda, Samuel a Jilí. Rovněž je zdravíme, přejeme všechno nejlepší a posíláme další hity ve vysílání Rádia Jihlava. Pěkný den!
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Slovenská Strela míří na Vysočinu. Meziříčí chystá velkou železniční slavnost. Vlak Slovenská Strela zajišťoval od roku 1936 rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou. Dosahoval rychlosti až 140 km za hodinu a patřil k nejmodernějším vlakům své doby v Evropě. Velké meziříčí se po prázdninách na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují jen výjimečně. Jen opravdu ojediněle mají lidé možnost spatřit na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Právě tento unikát se stane jedním z hlavních lákadel oslav 140 let železniční tratě z Velkého Meziříčí do Studence. Vedle slavného motorového vozu se návštěvníci mohou těšit také na historickou parní lokomotivu, která během dne dvakrát vyjede na vyhlídkovou jízdu do Studence a zpět. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jak to 1. září utíká, pomaličku končí dnešní 1. zářijové ráno, čeká nás dnešní dopoledne a Rádio Jihlava už připravuje motto pro dnešek. Tady ho máte. Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist. Hezký den přeje Rádio Jihlava. Mějte se moc hezky, od mikrofonu zdraví Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky, flašky, kufříky,
1: vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

to je muž, můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřekvapení.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Dětí v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt.
4: Jihlava aktuálně.
5: Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začne sloužit dnes. Španělsko v létě zaznamenalo největší nadúmrtnost kvůli vysokým teplotám od roku 2015, kdy začal být sledovan počet mrtvých oproti obvyklému průměru, informoval tom agentura EFE. Zemi letos v létě opakovaně zasáhly vlny veder. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
4: Rádio Jihlava. 100.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane v září. Na zakázku za 270,5 milionů korun bez daně z přidané hodnoty dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje rovněž autobusy, které už z větší části jezdí na plyn, dodávaný z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce. Novinářům to alespoň řekl ředitel podniku Radim Rovner. Kvůli přestavbě velkého mostu ve Znojemské ulici bude muset podnik pro klasické trolejbusy zřídit provizorní vozovnu. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou pět chlapů. Tak couvám, couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: Buď chytřejší než rádio.
1: Biolog Kevin Kumala z Indonésie vyvinul tašku z maniokového škrobu jako alternativu ke klasickým plastovým taškám. Ve vodě se rychle rozpadá na biologicky odbouratelné složky, které nejsou toxické pro vodní organismy. A materiál je za určitých podmínek biologicky rozložitelný i kompostovatelný. Nejde však o univerzální řešení plastového znečištění. Největší přínos bude mít tehdy, když skutečně nahradí jednorázové plastové tašky. Vývoj podobných materiálů ukazuje, že věda může významně přispět k ochraně životního prostředí, které je úzce propojeno i se zdravím lidí.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se s podní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impulse udělají odborníci sérii vrtů, do níž bude vháněná čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude i další průzkum. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné dopoledne. Vrchní soud v Praze včera zamítl odvolání europoslankyně Jany Naďové. Potvrdil jí tříletý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Naďová vinu odmítá.
0: Jihlava aktuálně.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které dnes ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Australský úřad pro bezpečnost na internetu vyzval výrobce chytrých brýlí s kamerami, aby zařízení automaticky rozmazávala tváře lidí, kteří nedali k natáčení informovaný souhlas. Návrh přichází v době rostoucích obav z používání chytrých brýlí k obtěžování. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na sociální síti.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Město Třebíč chce společnosti, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma dosud pronajímala. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Město Třebíč chce společnosti SKT, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma dosud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost bude podle starosty peníze několik let splácet. Teď už další hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale narodil se mi kluk. Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.

0: Ještě na Vysočině mají v plánu ukončit sezónu. Kdy? Tak to se dozvíte za chvíli. Teď už další muzika.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezónu s letními prázdninami anebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jimnický biotop je zavřený už v tomto týdnu, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Rekordní návštěvnosti z minulých let podle provozovatelů oslovených ale překonané nebudou. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flešky, kufříky,
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun je podle analytiků překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně těch hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard.
8: Co se děje v kraji?
9: Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejich zřizovatelem není kraj, by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoci i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda. Na 4 německých nádražích dnes začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést pro všech 5400 nádraží v Česku, která spravuje. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu.
8: Sport.
9: Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambulu rovněž utrpěl.
8: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní a to s datem v kalendáři 1. září. No, dětičky mají svůj první školní den už většinou za sebou, ale my máme naše společné chvíle na rádiu Jihlava naopak teprve před sebou. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem ve vlnách 101.1 FM. Tak co vás dneska všechno čeká a co vás nemine? Určitě si třeba řekneme něco k tomu prvnímu školnímu dni, ale taky se třeba dozvíme, kde nás včera potrápily bouřky. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. A tak si na to všechno počkejte, protože to určitě bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
8: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Léto v sobě písně zpívá.
0: Bývalá Miss World a ex-manželka Ondřeje Brzobohatého se znovu vdala. A shoda náhod je vskutku poetická. Její nový muž se totiž stejně jako ten její bývalý manžel jmenuje Ondřej. Jenomže s tím prvním aspoň mohla být Brzobohatá.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Přestože blondětá kráska s nevinným kukučem z pobřežní hlídky je ta tam, tak herečka v žádném případě nestrádá. Zdrojem jejich příjmů se stala platforma OnlyFans, tedy centrum prodeje vlastního erotického materiálu. A právě takový biznis rozjela teď i Erika.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Na dlouhé dva roky zmizela z veřejného života. Teď však Celine Dion ohlašuje velkolepý návrat, který má vypuknout letos na podzim. Budu se klidně třeba i plazit, ale nezastavím se, říká popová královna Celine Dion.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 1. září a můžeme se podívat do kalendáře, kdo nám slaví svátek. A dneska jich tam je teda požehnaně. Třeba Linda, Lina, Samuel, Samuela, Edgar, Egon, Egona, Egid, Egida, Jilí, Marilyn, Melinda, Rosalinda, Sámo, Sixt a Sixtus. No, tak všem oslavencům a oslavenkyním přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, v jakém povětří jelen na den jilího říje, neb mezi laně jde, v takovém se zase po 4 týhodnech navrací. Jestli jde jelen něco později do říje, tedy jest znamení, že pozdě zima nastane. Nebo na svatého Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Leukémie, tedy zhoubné onemocnění krvetvorby, má víc typů. V Česku je nejčastější chronická lymfocytární leukémie. Každoročně si u nás tuto diagnózu vyslechne 6 nových pacientů na 100 000 obyvatel a kvůli stárnutí populace jich přibývá. Na nemoc existuje moderní cílená léčba. Část pacientů se k ní ale nedostane.
0: Jihlava aktuálně.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 36 dětí, které dnes ve škole nastoupily do první třídy. Prvňáčku je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, tedy asi o 100 000 více než loni. Prezident Vladimir Putin od začátku války na Ukrajině pravidelně rozšiřuje svůj bezpečnostní aparát. Nejnovější prezidentský dekret zvýšil maximální počet zaměstnanců Centrálního úřadu Federální ochranné služby ze 785 na 812. Od zahájení války na Ukrajině v únoru 2022 je to už čtvrté posílení ochranky.
0: Sport.
1: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, milí posluchači Rádia Jihlava, lehce popolední a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu vln 101.1 FM. Už za malou chvíli se řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo pak nám to dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept a dneska na čedarovou polévku.
1: Čedar? No já s tím žádný problém nemám.
0: Slaninu nakrájíme na malé kostičky, cibuli nakrájíme na drobno a mrkev na menší kousky. Čedar, ten nastrouháme. Slaninu vložíme do hrnce a necháme ji na středním ohni vyškvařit do zlatova a do křupava. Vyjmeme ji a odložíme stranou. K vypečenému tuku podle potřeby přidáme trochu olivového oleje nebo másla. Vsypeme cibuli a restujeme ji do sklovita. Pak přidáme mrkev a restujeme, až zelenina začne zlátnout. Zeleninu zalijeme kuřecím vývarem, přivedeme k varu a vaříme 10 až 15 minut, aby mrkev změkla. Přilijeme smetanu ke šlehání, přidáme sušený česnek, tymián, chili vločky a mletý pepř. Promícháme a několik minut zvolna prohříváme. Přibližně čtvrtinu nastrouhaného čedaru odložíme na servírování a zbytek postupně vmícháme do polévky a necháme na mírném ohni rozpustit. Do polévky pak přidáme neuvařené noči a vaříme přibližně 2 až 4 minuty, dokud nezměknou. Část opečené slaniny pak odložíme na dokončení a zbytek vmícháme do polévky. Polévku ochutnáme a podle potřeby dosolíme nebo dopepříme. Podáváme ji pak posypanou odloženým čedarem, křupavou slaninou a čerstvým.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: První školní den, to je především spousta dětí a tak bychom my řidiči měli být hodně opatrní a ostražití. Ostatně o jejich bezpečnost se dnes stará také spousta policistů, které můžeme venku potkávat. Tak s tím raději počítejte.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Přes Česko včera k východu zvolna postupovala zvlněná studená fronta, na níž se tvořily četné přehánky a bouřky. Ráno nad naše území dorazilo pásmo intenzivních srážek, které se během následujících hodin přehnalo i přes většinu Čech. Na jeho čele hrozily nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Kromě silných nárazů větru a intenzivního deště bylo možné na čele tohoto systému pozorovat také zajímavý oblačný útvar, takzvaný shelf cloud. Na řadě míst se zároveň tvořily výrazné ranní duhy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Ode dneška je možné žádat novou dávku sociální podpory, takzvané hlídáčkovné. Je určena studujícím rodičům. Měsíční příspěvek 7 467 korun jim pomůže zaplatit jesle, dětskou skupinu nebo chůvu. Žadatelé musí studovat v bakalářském, magisterském nebo v doktorském programu v prezenční formě studia na území České republiky. O podpoře rozhoduje a peníze vyplácí úřad práce.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě opět funguje podzimní mykologická poradna v přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí. Zajít si tam můžete každé pondělí od 16 do 17 hodin. Houby do poradny noste neořezané a pokud možno čerstvé. Své fanoušky pořádně vystrašil 77-letý slavný zpěvák Lionel Richie. Ke konci koncertu v St. Louis mu začalo být špatně a hned po vystoupení skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Podobné problémy přitom zpěvák nezažil poprvé. V červnu musel být do nemocnice odvezen přímo při vystoupení, když fanouškům řekl, že ho bolí hlava a cítí závratě.
0: Sport.
1: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, ale taky třeba bulvární okénko. A v něm se podíváme na Reje Korantenga. Ovšem, jak se choval mimo kamery. Tak si to určitě nenechte ujít a já přeji všem hezké odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Moderátor Ray Kuranteng. Mimo kamery. Šokující svědectví. Vítejte v bulvárním okénku. 52-letý Ray Kuranteng patří k nejznámějším tvářím televizního zpravodajství. Jenomže, jaký je ve chvíli, kdy se vypnou kamery? No, zmrzlinář z Jindřichova Hradce popsal setkání, které mu utkvělo v paměti, a v hlavní roli v něm hrála obyčejná 50 koruna. Ray platil za 3 zmrzliny pro rodinu 150 korun. Prodavači podal 200 a ten ve zmatku z toho, že obsluhuje celebritu, nevrátil Rayovi 50 korun. Špatný pocit mu ale nedal pokoj a po práci sedl do auta a při odjezdu ze zámku si všiml, že Kurantengovi právě večeří na zahrádce nedaleké restaurace, a tak za nimi hned vyrazil, aby mohl přebytečnou 50 korunu vrátit. Ježiši, to jste si měl nechat, 50 korun, šmaria, člověče, reagoval překvapený Kuranteng s úsměvem.
1: Si říkám, že manželka musí někdy zažít něco beze mě a já někdy bez ní.
2: Ty kaňoure, jeden.

prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 1. září.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Asi největší starostí současných dnů je znovu škola. A to nejen pro děti, ale především pro rodiče. No i když na druhou stranu spousta rodičů nový školní rok vítá, protože jim ubyla starost s hlídáním dětí a vymyšlením programu pro ně. Ale zase, co bychom pro ty naše děti neudělali, ne?
2: Smradi!
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 1. září. Čas je ovšem neúprosný a my jsme se dostali už ke konci našeho dnešního společného prvního setkání. Já teď předám mikrofon svojí kolegyni Katce, ta vám bude dělat milou společnost celé 2 hodiny, no a pak přijde 16. hodina a s ní se sem zase vrátím. Tak vás tímto také zvu. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky, flešky, kufříky
1: vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Pokud nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou, teď ji můžete změnit. Kdo chce totiž přejít k jiné pojišťovně od ledna, musí přihlášku podat nejpozději do konce září.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začalo sportoviště s bazénem se 6 plaveckými drahami i menším dětským bazénem sloužit ode dneška. U 4 kůzlat v putovní minizo v Severní Karolíně byla zjištěna vzteklina a zvířata musela být utracena. Ministerstvo zdravotnictví státu vyzvalo návštěvníky, kteří s kůzlaty mohli přijít do kontaktu, aby se přihlásili kvůli případné léčbě. Minizo v uplynulém měsíci pořádala akce pro děti a seniory.
5: Sport.
6: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na Instagramu.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka vám přeje pohodové úterý. Doufám, že první školní den proběhl hladce a v klidu. A my ve škole zůstaneme, protože základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má upravené hřiště a podrobnosti vám řeknu už za moment.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které dnes ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Tak přejme všem dětem, ať se ve škole dobře daří, a teď pro vás další hity rádia Jihlava.

bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: scénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začala sloužit dnes. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava. Mějte krásný den.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun je podle analytiků překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně těch hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard.
0: Co se děje v kraji?
1: Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejich zřizovatelem není kraj, by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoci i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda. Na čtyřech německých nádražích dnes začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést pro všech 5400 nádraží v Česku, která spravuje. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu.
0: Sport.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambolu rovněž utrpěl.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že u Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Podrobnosti přidám už za pár minutek.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým.

afterglow. Krásné úterý, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. Odhadovaná škoda, kterou způsobil včerejší požár lesa na Jihlavsku, je 4,5 milionu korun. Proč začal porost se stromy a suchou trávou u Svojkovic hořet, hasiči zjišťují. S hašením pomáhal také déle než hodinu vrtulník. K ohni se vracel 25krát. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidal peníze na sociální služby, buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Odpoledne na rádiu Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. Krajská rada včera doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejich zřizovatelem není kraj, by měl dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platu, o kterém na jaře rozhodla vláda. Teď ale před námi další hity rádia Jihlava, přejeme pohodový den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, spřetěž jiný rýč.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Leukémie, tedy zhoubné onemocnění krvetvorby, má víc typů. V Česku je nejčastější chronická lymfocytární leukémie. Každoročně si u nás tuto diagnózu vyslechne 6 nových pacientů na 100 000 obyvatel a kvůli stárnutí populace jich přibývá. Na nemoc existuje moderní cílená léčba. Část pacientů se k ní ale nedostane.
0: Jihlava aktuálně.
1: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 36 dětí, které dnes ve škole nastoupily do první třídy. Prvňáčků je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, tedy asi o 100 000 více než loni. Prezident Vladimir Putin od začátku války na Ukrajině pravidelně rozšiřuje svůj bezpečnostní aparát. Nejnovější prezidentský dekret zvýšil maximální počet zaměstnanců Centrálního úřadu Federální ochranné služby ze 785 na 812. Od zahájení války na Ukrajině v únoru 2022 je to už čtvrté posílení ochranky.
0: Sport.
1: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 1. září a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je opět připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, jak si v porovnání s ostatními zeměmi vedou čeští důchodci. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 1. září. No a další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Ať už vláda důchodcům od ledna přidá 300, nebo penze zvedne v průměru o dvojnásobek, jak zvažuje, tak české důchody i tak zůstanou pod průměrem 38 států s rozvinutými ekonomikami v rámci organizace OECD. Žebříček ukazuje, že budoucí důchod tuzemských mužů a žen s průměrnou mzdou nahradí 55,9% jejich předchozího čistého příjmu. Průměr za OECD přitom činí 63,2%.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem, a to s datem 1. září. No a my se můžeme podívat, kdo pak se nám kdy v tento den narodil. Tak třeba herečka Sara Hváčová, herečka Jaroslava Krečmarová, herečka Květa Fialová, ale taky třeba zpěvák kapely Bee Gees Barry Gibb. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Začátek září přinese velmi příjemné teploty. Úvod nového týdne do Česka přinesl zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i bouřkami. Obloha se však ale rychle protrhala a slunečné počasí teď doprovodí příjemné, na některých místech dokonce i letní teploty.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Sestřičko ze špitálu s dlouhými vlásky, píšu vám dopis plný něhy a lásky. Vzpomínka nevybledla, ach můj ty bože, když jste si ke mně sedla.

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry. Yeah.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Ode dneška je možné žádat novou dávku sociální podpory, takzvané hlídáčkovné. Je určena studujícím rodičům. Měsíční příspěvek 7 467 korun jim pomůže zaplatit jesle, dětskou skupinu nebo chůvu. Žadatelé musí studovat v bakalářském, magisterském nebo v doktorském programu v prezenční formě studia na území České republiky. O podpoře rozhoduje a peníze vyplácí úřad práce.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě opět funguje podzimní mykologická poradna v přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí. Zajít si tam můžete každé pondělí od 16 do 17 hodin. Houby do poradny noste neořezané a pokud možno čerstvé. Své fanoušky pořádně vystrašil 77-letý slavný zpěvák Lionel Richie. Ke konci koncertu v St. Louis mu začalo být špatně a hned po vystoupení skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Podobné problémy přitom zpěvák nezažil poprvé. V červnu musel být do nemocnice odvezen přímo při vystoupení, když fanouškům řekl, že ho bolí hlava a cítí závratě.
0: Sport.
1: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehli Švédsku 0-3. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska s datem 1. září. A tento den nám pokračuje a my už za chvilku si dáme třeba letní servis. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Prázdniny sice skončily, ale léto nikoliv. A to dokonce ani to babí. To už vůbec ne. Takže stále se máme na co těšit. Navíc dokonce i meteorologové slibují, že by mělo být pozdní léto celkem vydařené. Třeba tento víkend má být slunečný a s letními teplotami.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: I když teplé dny babího léta lákají k odpočinku, práce na zahradě v září rozhodně nekončí. Vrcholí sklizeň ovoce a zeleniny a nastává čas výsadby jarních cibulovin. A péči potřebují taky naše záhony, trávník i okrasné dřeviny.
1: Zahrádkářský

0: Na rádiu Jihlava jsou teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy, tak pojďte společně se mnou mrknout mezi muzikanty.
1: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Léto v sobě písně zpívá.
0: Bývalá Miss World a ex-manželka Ondřeje Brzobohatého se znovu vdala. A shoda náhod je vskutku poetická. Její nový muž se totiž stejně jako ten její bývalý manžel jmenuje Ondřej. Jenomže s tím prvním aspoň mohla být brzobohatá.
3: Rádio Jihlava. Rádio
0: Přestože blondětá kráska s nevinným kukučem z pobřežní hlídky je ta tam, tak herečka v žádném případě nestrádá. Zdrojem jejich příjmů se stala platforma OnlyFans, tedy centrum prodeje vlastního erotického materiálu. A právě takový biznis rozjela teď i Erika.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Na dlouhé dva roky zmizela z veřejného života. Teď však Celine Dion ohlašuje velkolepý návrat, který má vypuknout letos na podzim. Budu se klidně třeba i plazit, ale nezastavím se, říká popová královna Celine Dion.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Pokud nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou, teď ji můžete změnit. Kdo chce totiž přejít k jiné pojišťovně od ledna, musí přihlášku podat nejpozději do konce září.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začalo sportoviště s bazénem se 6 plaveckými drahami i menším dětským bazénem sloužit ode dneška. U 4 kůzlat v putovní minizo v Severní Karolíně byla zjištěna vzteklina a zvířata musela být utracena. Ministerstvo zdravotnictví státu vyzvalo návštěvníky, kteří s kůzlaty mohli přijít do kontaktu, aby se přihlásili kvůli případné léčbě. Minizo v uplynulém měsíci pořádala akce pro děti a seniory.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na Instagramu.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: moderátor Ray Kuranteng. Mimo kamery. Šokující svědectví. Vítejte v bulvárním okénku. 52-letý Ray Kuranteng patří k nejznámějším tvářím televizního zpravodajství. Jenomže, jaký je ve chvíli, kdy se vypnou kamery? No, zmrzlinář z Jindřichova Hradce popsal setkání, které mu utkvělo v paměti, a v hlavní roli v něm hrála obyčejná 50 koruna. Ray platil za 3 zmrzliny pro rodinu 150 korun. Prodavači podal 200 a ten ve zmatku z toho, že obsluhuje celebritu, nevrátil Rayovi 50 korun. Špatný pocit mu ale nedal pokoj a po práci sedl do auta a při odjezdu ze zámku si všiml, že Kurantengovi právě večeří na zahrádce nedaleké restaurace, a tak za nimi hned vyrazil, aby mohl přebytečnou 50 korunu vrátit. Ježiši, to jste si měl nechat, 50 korun, šmaria, člověče, reagoval překvapený Kuranteng s úsměvem.
1: Si říkám, že manželka musí někdy zažít něco bez mě a já někdy bez ní.
2: Ty kaňoure, jeden.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidám v naší ložnici s mojí ženou.

0: Ty hledáme signál.
1: Máme dneska 1. září, vy posloucháte rádio Jihlava. Fugas vám všem přeje hezké pozdní odpoledne nebo příjemný skorý podvečer. Pojďme se teď podívat do pražského Klementina, jaké se hodnoty naměřily v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 1. září v roce 2015, kdy bylo 32,5 stupně. Nejstudenější 1. září bylo v roce 1998, to bylo jen 7,2. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 17,1. No a s touto informací už se Fugas pro dnešek loučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního večera strávený nejlépe s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau, bas, Fugas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun je podle analytiků překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně těch hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard.
0: Co se děje v kraji?
1: Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejich zřizovatelem není kraj, by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoci i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda. Na čtyřech německých nádražích dnes začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést pro všech 5400 nádraží v Česku, která spravuje. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu.
0: Sport.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambulu rovněž utrpěl.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? Stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena. Shine bright like a diamond. Shine bright.

But you're just a boy. Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Tak mi to teda nandej.

0: S adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bonbony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bonbonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš s sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja. Mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, když se tebou matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já jsem o to nevím, ty si tě 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jítáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

0: klavíristů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. On pa, prosím, za chvilku jsou tady. On pa, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pa, ne, já nemám kam dávat drobný.
1: V jedný malý farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakým stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocní varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpěvavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: Potká Cvrček Prcka, a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
3: Hravé léto na rádiu.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolíte, abych si přiset.
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křížovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět?
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
1: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
2: Ano,
1: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No, právě.
1: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
1: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
2: No tak fajn, toto budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte?
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, zavolte mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě méně, co
2: no, právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
2: víte? Teď ještě vědět o tom, jaký.
1: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém. Ano,
2: to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vememe další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
2: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
2: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
2: italský, ano. Italský, psa, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten, mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: To je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
2: Jo, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
2: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. Je správně činzáno.
1: A jo, činzáno, už činzáno, nevím, činzáno.
2: To by musela bezpečně. Ano. A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
2: Tak, ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
1: Taky, že jo.
2: No, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: No takže bychom ho nechali stranou, výběrčího, a ono se to vystříbří nějak a vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovného.
2: Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Čímhle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
1: A jo.
2: Orchestr. Safra.
1: Co je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu vzadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No právě, tohle je těžký.
2: To je těžký.
1: No jo, tak co bychom...
2: Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba, vezmeme něco.
2: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou, jo? Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka
2: písmeno
1: C, rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano,
2: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců na tři písmena?
2: No, je to tady ta.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
2: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No, ale jo.
2: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
1: No, bole, to je nějaká...
2: Co s tím?
1: No já nevím.
2: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
1: Ono se jo, budete zkuste něco jiného.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažní pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažný.
2: No, to ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
1: Bez eku, papouš?
2: Pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
1: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli. No. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma? Jo?
2: A víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to nemůže být všude špatně.
2: Že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás. No,
2: ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Vy ne?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že? A on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano. Už po pátý, marně. Tak jsem si uvědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Tam mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohra.
1: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Pardon. Nerozumíš, co tady? Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím
2: něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic se nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, samo sebo.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale nechápe mi! Kopela koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, před chvíli jsme vešeřili. Lumpan! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, Igor, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón. Jako koza na pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
1: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně! Dneska,
1: fůra,
2: nechme
1: každou
2: rovit.
1: Hodinu!
2: Každou?
1: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popere na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ti bude! Já jsem nezvědušil. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano, nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
2: těsnění.
1: Ještě víc. To jsem já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny.
1: Koupelny.
2: Ty jsi mi chtěl přibít z kovu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místnosti 2.
1: Ale za to věčně.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček, popel!
3: se udalo. Výborně.
2: Kandeš? Kandeš? Stajte v lichu. Do hospody, jo?
3: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím, že možný. No, je tam, ale to je trenda. To znamená, někdo na něco dělal a rozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala.
3: Vidíš, my jsme si zaluxovali.
2: Tak to zapni.
3: Co se stalo?
2: No.
3: Počkej, kolik je hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
3: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
2: No, to jsou pryč, to.
3: Je, definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam funě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. No, prosím, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A ji zamává takhle nad hlavou trošku, jako pilně mává. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to... No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savlenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. A vy jste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Byla totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka u pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už o tom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu... kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.